co dělat mají, říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát bitvu

0: dětičkám. Myslí si, že tě poslouchají.
1: A jestli chceš, tak se klidně snaž a myslí si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

0: Ale když pak strašidlu,
1: ale když pak strašidlu,
0: ukážeme, že
1: ukážeme, že

její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko.

mami. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

noční obloze, nutím vlky být, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být.

do Živíne zostane rád. Čarujem, to je známe, z Katky spravím snehuliaka, z Janka trojhlavého draka, z Ferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet, svoj svet. Svet plný svoch, bez živej duše. Svet ticha, svet, ktorý mám ja rád a budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty bedro, z Lenky spravím hrable malé, späťka trpa.